Šandár, prukľáti. Znali neverškom naňáty, že byl im snúči guľáty. Staro